0: kdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá

Stvrcuje, že grvce ten se píská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

se začne, ať už jak chceš, tak je ti ho dám. Co se tak díváš? To jsem já, Arabela. Vy si se so mnou tak velmi stretnout chcela. Prstil ti však prach nezmení na lentilky a kukuriadu na hrášok malinky. Pozor, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsten zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu iné.

Rádiu Vlna už tento piatok 60 tisíc eur. Pošli SMS v tvare zarábaj, medzera, krstné meno na číslo 7010. Cena spätnej SMS je euro 20. Počúvate hity overené časom. Rádio

0: Od rána do večera nezahráme tú istú pesničku dvakrát. Rádio Vlna.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

jsou krásný a cudný, mnoha se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Nikdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízeně je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spát.